Přilepněte. Přilepněte. Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Svoli bezplatno od radioplay.bg. Energy.

sa snad písť, ak si kazujeme jedno cvetnú dobrú ultru po Energy v nedele na 30. august. Usmichujeme si široko, pravím si predpočíte na to sútočné napitke i pre znovu máme, začo to dnes imáme prekrásen pout. Či si to nosičky, kuj to nosi týme na to Aleksandr, Aleksandra, Aleku, Sašu, Saška i technite proizvodny. Požívame vy zdravé, mnogo pričinení zo usmívky i nezaprovím prasničen den. A nie osigurávame i točního muzikálence provod s Magic Affair od 90. i Hugo's Moving to the Sun